0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, ty chceš do Evropy nebo
2: ne,
1: nechceš?
2: Do Evropy nechci.
1: Já bych třeba nemohl být v jednom státě s takovýma Španělama. Vůbec nás nemají rádi. Já jsem tam nedávno byl, takhle jsem přišel pěkně po Madridu. A najednou koukám a proti mě běží asi 1000 chlapů. A říkám, že se běží jako šílený. Říkám, asi se zblázili nebo co? No, takhle jsem naposledy viděl běžet v Leningradu Rusáky, když do krámu přivezli vodku. No. Říkal jsem si, že jim třeba přivezli do masní bebečí koule, nebo... Nebo že jim přijel hrát i Van Mládek. No, mám jsem nad tím ruku a šel jsem klidně dál. A najednou zvednu hlavu a proti mě stojí bejk, takovýhle rohy. A já měl zrovna na sobě červený tepláky, červenýho kukulicha. A taky jsem v té době hodně chlastal, tak... Tak jsem měl dost červený nos. Ale měl jsem štěstí. Ještě, že ty Španěli jsou takový bordeláři. Jak jsem se toho bejka lék, tak jsem udělal krok stranou a spadnul jsem do kanálu. No, bylo to teda hrozný. A asi 2 hodiny jsem plaval v těch španělských v té nečistotě. A představte si, že... Opravdu. Představte si, že jsem vypadal přímo v královském paláci. No, dovedete si představit, jak jsem smrděl, že? A jako na potvoru jsem hned na chodbě potkal Carlose, toho španělského krále. Divil se, proč tak smrdím? A ptal se mě, odkud přicházím. A když jsem mu řekl, že z České republiky, to tak už se nedivil. No, tak to takhle oni se na nás koukali. No a třeba s Italama bych taky nebyl v jednom státě. To jsou úplný magoři. Voděj tam tu turisty se kouknout na nějaký barák, který je úplně šišlíkne. Ten je křivej, jako když kočka... úplně křivej, opravdu. No a teď si vemte, že by se odevřeli hranice. No to určitě musel stavit nějaký ovožalý zedník, takový barák. No a teď si vemte, že by se odevřeli hranice a tyhle ty italský ovožalý zedníci by vtrli k nám. Vemte si to, kdyby se postavilo... Kdyby nám stavili třeba jižní město. Bo oni jsou ty paneláky takhle ovošklivý, ještě kdyby byli šikmí. Nebo pecínskou rozhlednu. Kdyby byla šikmánu, tak by z dálky nevypadal jako rozhledná, ale jako jeřáb. Nebo náš krásný Temelín, kdyby byl šikmej, tak by se Rakušákům přestal líbit a vůbec by je nezajímal. Ježíš, a nedej bože, kdyby nám postavili šikmý Hradčany. No, stačili by 20 panáky a dáš, aby vylítla v okne. Jde pak do Evropy a opravdu nechci, o tom to není. Na své...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

naši fontána, to bude na pořád.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taková kontrolní otázka. Nesvítili tam náhodou takový červený světýlka?
2: Svítili. Červený, oranžový a na zelenou jsem šel.
1: Já nemyslím semafory, vevnitř jestli nesvítili červený.
2: Vevnitř svítili jenom červený. No,
1: tak to je jasný, tak já vám poradím. Příště, až vás vezmete na Exenshoes, jo, tak běžte, upalujte dobu a řekněte manželce, ať vás našlape. Rozumíte?
2: No.
1: A máte.
2: To bych mohl.
1: No?
2: To bych mohl. Lidi od nás říkají, že prý ona šlape nejlíp z celé ulice.
1: Hlavně, že je přičinlivá.
2: No to ona je. Ona je taky právě ty masáže dělá. A nejvíce zajímá o tyhle ty T-I-R.
1: T-I-R, ty Tyrat.
2: Tyrat. No, a ona to má moc, prosím vás, ta je no. Tak zatížená.
1: No, neříkejte.
2: No jo, ona, prosím vás, teď, dneska například už volala několikrát, že prý má v sobě už 10 Turků. Jo. Ty nervy toho logru, to kafe, víte, furt kafe, 10 Turků a 2 bavoráky na spláchnutí. Na žaludek zase. Nervy, vyčerpanost a pak to musí takhle to, no. Od rána neměla v ústech snad jednoho Taliána, jestli. Prosím vás, to je moc.
1: No to je moc, to je moc.
2: To je moc, to je přetažená. Je přetažená.
1: Přetažená, no já no, taky už
2: je
1: mám
2: nervy.
1: Je přetažená
2: a zatížená.
1: Zatížená, no já mám taky nervy, taky. Svoje. No s masážema, ale naštěstí, tady mi kamarád říkal, že jdu, abych zašel za nějakou paní Kadeřábkovou.
2: Cože?
1: No tadyhle hned vedle je to
2: Kadeřábková.
1: Dušní 12 nebo
2: Kadeřábková.
1: Kadeřábková.
2: No to mě něco připomíná.
1: Vlasta Kadeřábková. No,
2: To by mohla být docela dobře moje žena. No to víte, že jo, to bude asi ona, teď já...
0: Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM.
1: Dobře, no prostě jisté je, že jste nic neukradl a bez stěračů jste odjel k domovu. Je to sice dopravní přestupek jezdit bez stěračů, ale je to lepší než krást, že?
2: Ale já jsem nejel domů, já jsem jel k tomu svýmu kamarádovi, k tomu Motičkovi. Co měl ty stěrače dvoje a jedny jsem od něj odkoupil.
1: Aha. Pane Brašnáři, a stalo se vám ještě někdy jindy v životě, že jste se zachoval takhle pěkně poctivě?
2: Já jsem měl kolikrát možnost. Já třeba například v 5. třídě jsem před školou našel hodinky. A taky jsem je neukradl. Dal jsem je tenkrát do ředitelny.
1: Čili už od dětství v panu Brašnáři byl takový smysl pro poctivost.
2: Já jsem tedy cukání měl, to je pravda, ale pak jsem si říkal, co kdyby mi náhodou někdo viděl. A potom jsem si myslel, že by mi mohli dát nějaký nálezný. A oni mi akorát za to pověsili. Na nástěnku.
1: Aha, no to musel být příjemný pocit tam viset, že? Pane Brašnáři, ta vaše poctivost, ta nespadla z nebe. O tu se zasloužili ti, kteří vás od dětství formovali. Přinesl jste ty fotografie, jak jsem vám říkal.
2: Tak, tadyhle to je naše třída.
1: Já ukážu.
2: Ještě z obecný, tam na krajíčku.
1: A vy jste, kde?
2: Vedle na krajíčku.
1: Ano, vedle věže. No.
2: A kde je nás učitel? Měl soudruh učitel Plech.
1: No, jestli se dívá na pořad, tak má jistě radost.
2: Ne, on už neučí.
1: Je asi v důchodu, ne?
2: Ne, on jednou prodával lístky na ples rodičovského sdružení a natisk si tam dvojnásobnou cenu a oni mu na to přišli. Strašně nešikovně to.
1: A co je tady na té fotografii? To jste vy?
2: No, co jsem já, když mi bylo 6. Asi pamatuju, že v tom ateliéru měli takovou skleněnou kouli, ve který sněžilo. A ta se mi strašně líbila.
1: To znám, to se takhle otočilo a padal
2: no, a tu jsem taky neukradl.
1: Vážení přátelé, seznámil jsem vás s panem Brašnářem. Není to žádný čítankový hrdina. Má své chyby. Ale jedno je jisté. Nekrade. A to je pozitivní a z toho bychom si měli vzít příklad. Pane Brašnáři, já vám děkuji.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Jirko, víš, co jsem si myslel?
2: Počkej, jak si ho představuješ, jenom takhle řekneš divákům dobrý večer.
1: No a co mám dělat, já jsem je pozdravil, víš, co jsem si myslel?
2: Jen tak řekneš dobrý večer a přestaneš si jich všímat?
1: No a to mám mezi ně vlítnout a začít je oprašovat.
2: To ne oprašovat, ale trošku srdečně. Slávku, teď my ty lidi potřebujeme. Uvědom si, jak by to vypadalo, kdyby komik byl v sále sám. Zkus říkat fóry do zdi.
1: Proč ne? Zrovna tak to doma dělám. Říkám fóry do zdi a když je fór dobrý, tak se zeď rozsype.
2: Dobře.
1: Já jsem je pozdravil a to stačí.
2: Pozdravil, jenomže pozdravit a pozdravit je rozdíl. Na půl úst si řekl dobrý večer, ale mohl si pokračovat. Dobrý večer, vážení a milí diváci, sedí se vám dobře, cesta byla příjemná, co doma, všecko v pořádku, elektřina svítí, plyn neskomírá a fíkus pustil další dužnatý list k vaší spokojenosti. Takhle nějak srdečně vítá herec diváka.
1: To je u tebe srdečnost.
2: Ano.
1: To je u mě dotěrnost. Teď ty vyzvídáš. Nebudeš za chvíli chtít, aby ti ukázali, jak vypadají svlečený?
2: Ne, já vím, kam až můžu v srdečnosti zajít. To je právě otázka společenského taktu, který ti chybí.
1: Mně, že chybí společenský takt. Mně, který jsem ozdobou všech recepcí a pohřbů.
2: Samozřejmě, ty jsi chtěl, aby se diváci slíkali.
1: Já jsem to chtěl, já jsem je pozdravil a chtěl jsem začít mluvit o úplně jiných věcech.
2: O čem asi?
1: O intelektuálních záležitostech.
2: No prosím, můžeš začít, nic není ztracený.
3: Času je.
1: To nemůžu, protože jsi mě přerušil, blbě. Teďka si nemůžu na žádný intelektuální téma vzpomenout.
2: Tak já ti pomůžu, tak o čem se třeba bavíte doma?
1: Prostáku. S tím půjdu mezi lidi. O čem vy se bavíte doma?
2: Tak si vyprošuju, aby si dělal narážky na mýho němýho dědu.
1: Dobře, nebudu dělat narážky na tvýho němýho dědu, ale nedovím se žádný intelektuální téma. Leda, že bys mi radil intelektuální témata.
2: No to můžu a rovnou budu vybírat ty, co u tebe přicházejí v úvahu.
1: Buď tak hodnej.
2: Tak první intelektuální téma, kanalizace.
1: Kanalizace, slyšíte ho, paní? Kanalizace, to je u Grossmana intelektuální téma.
2: Proč ne? Zrovna včera jsem viděl, jak spadnul filozofovi do kanálu doutník.
1: No, ale já jsem to neviděl.
2: A to je škoda, že jsi to neviděl, to byla sranda, jak
1: no,
2: ho lovil.
1: No dobrý, tak dál, další intelektuální téma.
2: No a počkej, já bych se nedat tohohle intelektuálního námětu tak rychle vzdával.
1: Říkám, že jsem to neviděl, potřebu intelektuální téma.
2: Dobře, ale nebudeš mi tvrdit, že jsi nikdy neviděl, jak filozofovi padá něco mřížkou do kanálu.
1: Jirko, hodně filozofů jsem viděl v knihovnách, hodně jsem jich viděl ve studovnách, v univerzitní knihovně.
2: No tam zas nechodím já?
1: Proto se s filozofy málo vídáš.
2: No ani bych neřekl. Hele, sledujte tok mých myšlenek. Každý filozof, i ten nejučenější, musí jít jednou z knihovny domů. A na cestě už číhám já u kanálu. Jak jde Sokrates kolem, já vystřelím z poplašňáku, něco mu spadne do kanálu, protože on je zamyšlený, filozofové jsou vždycky zamyšlený, a já se můžu uválet smíchy. A onehdy tam spad celý Sokrates. To jsem ten svůj fór vylepšil o to, že jsem odstranil z kanálu mřížku.
1: To si celý ty, nádherná intelektuální záležitost, ale ty vemeš mřížku, ty to tím zkazíš, ty rozkrádáš veřejný majetek.
2: Jak to rozkrádám? Jakmile tam Sokrates zahučil, já mřížku zase vrátil.
1: Máš na to svědka?
2: No má, filozofa, pojď se podívat, jak řádí pod mřížkou. A nejhorší na tom je... Nejhorší na tom právě je, že se už na něm ani nepozná, že jde z univerzitní knihovny.
1: Hele, Jirko, já to beru zpátky. Já se omlouvám, že jsem diváky špatně pozdravil a půjdeme dál v programu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká, pojďte si dolů uklidit uhlí.
2: Říkám, prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková?
1: Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím.
2: Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce jsem viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal mama. To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí hvězdáři.

0: Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a hvězdář Hřebačka řekl, složte mi tam chlapci 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal, tak to urovnáme chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků míň. Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát, tak to tam nanosili. To byl jeden z mála momentů, kdy někdo Frantu takhle natáhl. Oni tam donosili těch 5 metráků, odjeli a za rok se do té ulice vrátili a vezli to nějaký bábince, to uhlí tam. A bábinka si čárovala ty putny, aby o žádnou nepřišla. A Franta jí říká, když tak si tam bábí, ale 4 připište, ať jich máte víc. To je dobrý nápad, no. A když to donosili ty putny, tak ta bábinka říká, ale chlapci, to byste rádi věděli, jak to tenkrát před rokem bylo s tím panem Hřebačkou, co? No to bychom teda rádi věděli. Za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně a stála za záclonu a naznačila se mu 5 metráků chybí, tak to bylo. Ne, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně, Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, aby se to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fóry jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku. Zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, odpornej sen. Cigánka bez zubá mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom snu. A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal, Kriste, co tady děláte? Tak jsem ji vyhodil ven. No Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl, když za ním vlezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho hosamu, zavěsili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Scherhauferem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem ji najít a Scherhaufer říká, no nic, já pomalu půjdu a zmizel. A já říkám, Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl, jo hochu, role si musíš hlídat.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je kokršpaněl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velice kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovi návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferd do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval. Vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl, vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pase se uspořádáme derby až do úplného vítězství, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale autopes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kam si dodáli a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl zřízení a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ve mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána a dořazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručeji zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovi nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechl. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Steluška Zázvorková dokonce říká, že herec by měl být lustý. Že u těch hubených herců vzniká taková jakási dezorientace. Jak k tomu přijou ty diváci v Národním divadle, když až po třetině hry najednou někdo řekne, vidíš, že to není strom, že to je pan Kemr. Třetina divadla je v čudu. No, a protože já se osobně domnívám, že člověk, když má mít forte v práci, tak ho musí mít i k jídlu. A my jsme, já jsem z chudobné poměru, ne z tatínkovy strany, to bych hlal. Tady jsem od Řicmanic a tatínek měl tatínka, mýho dědečka, který měl majetek. To byl sedlák, čtvrtláník. Takže já svým dětem jsem říkal, kdyby dědeček býval nebyl tak sexuálně prostě čiperný, tak jste mohli mít fotra kulaka. Ale... Jenomže... Dědeček nadělal mimo tatínkovi ještě 14 sourozenců. Ale zase nesmíme to tak brát, abyste si mysleli, že my jsme nějací prostě třeba z prdelkovi. Tenkrát nepráškovali, tak ty chlapi byli úplně stavěný, že jo. No ale po mamince to jsem tam, to byla taková chudší rodina, dědeček byl přespolní listonoš. Kolikrát s něčím odešel a už se nevrátil domů. No měnili adresy tenkrát lidi, tak to měl těžký. A místo tuzeru se dávali štamprdličky a tohle. No a podívejte se, já z té chudobné rodiny a lidi si myslí, že jsem si pomohl jako herec, takže vypadám tak prostě, že mám, no tenkrát my taky nebudeme tomu říkat pupek, oni říkají pupek, no prostě jsem usedlejší. Ale to není pravda, já jsem takový byl už jako dítě a všichni jsme takový byli. Protože když jsem na křesle pro hosta tvrdil, že naše maminky byly takový hospodinky a speciálně na Moravě, že cokoliv rostlo v okruhu 18 až 20 kilometrů, dovedli naložit, nasolit, zavařit, když nám to všechno pochopitelně nepatřilo, tak ti to nevěří. Dokonce některé věci nám rodiče doporučili zbaštit rovnou na místě, aby nás cestou zpátky s tím nechytli. Takový to býval. Ale jinak se žilo. Já nechci srovnávat třeba dneska a tenkrát, protože ty manželství dneska jsou narušovány ze všech stran, ne že by byly vztahy těch mladých povrchnější. Ale tenkrát prostě, kdo měl to manželství mých rodičů narušit, nám chodil akorát zase jiný listonoš a to byl válečný invalida a ještě navíc to dostal rovnou tam. To nebylo možný přece. To, co tady říkám, že diváci, to si obrací zase k vám, že byste měli nejen na Silvestra, ale vůbec si zaspěv, až je to strašně zdravý. Smích a zpěv jsou strašně, ještě jedna věc, o ty nebudu mluvit tady, jsou strašně zdraví, protože člověk všecko v sobě uvolní. Hezky se prostě dostane takový nálady, na co by jinak potřeboval nějaký prášky syntetické. A my jsme takhle žili, my jsme celý týden zasvětili tomu, že v sobotu my s tatínkem budeme dělat dvůr a kůlny. To bylo zbytečný, až tatínek pak řekl, tady je bordel, kde je zase ta pilka, zase ta bilbineta. Za dvě minuty a děvčata uklízeli doma, protože buď my jsme šli na návštěvu k našim tetičkám, kde měli bratránky a sestřenice, tam přišli ale i k Mocháčkově, nebo oni zase k nám, takže děvčata taky uklidili. Sestřenky, co se dělalo tenkrát, my jsme Turka neznali, vařila se z cigorky káva, aby to bylo vylepšený, tak z peroli to jsme kupovali, protože tam se dal vyhrát hrníček, anebo aluminiová lžička v tom, tak každý to mačka, ale si tam má tu výhru v tom. Maminka upekla bábovku, buchty s povídlama a už se začaly trousit. Maminka vždycky s tatínkem se oblíkli jak do truhly, do černýho. Maminka takovou naškrobenou zástěru a už to chodilo. Tetička Žofínka, tetička Mařenka a bratranci, sestřenice, vlastnice. My na Moravě jsme trošku všichni příbuzní, pač tady byla o něco později z elektrifikace. A šetřilo se petrolejem, tak jsme kolikrát jako v dobrým úmyslu, ale skončili úplně u někoho jiného.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Milí posluchači, protože neuvidíte, co se na jevišti děje, dovolím si vám tu a tam podat stručný komentář. Tak teď byste například měli vědět, že před oponou stojí řečnický pult, u kterého někdo zapomněl řemeslnickou brašnu s nářadím. Vážení přátelé, dobrý večer. Promiňte, pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal, a kýžený text v pravou chvíli, jak my divadelníci říkáme, nehodil. A právě okamžik, kdy herci selhala paměť a kdy se z nápovědní budky ozývalo pouze chrápání, to byla chvíle pro Cimrmanovo jmelí. Tak dejme tomu, že poslední, co na jevišti zaznělo, byla věta: přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku. Na to se rozhostilo trapné ticho. Pak se někdo z herců chopil iniciativy a řekl: copak Zlatovláska, ale jmelí. Jmelí bylo málo kdy provedeno celé až do konce, protože zpravidla brzy splnilo svůj účel, totiž že Křečka probudilo a ten začal z díry házet. Ale vy si ho jistě rádi poslechnete celé. Prosím kolegy Hrabětu, Weigla a Brucknera. Tak já ještě zopakuji větu, na které se hra zastavila. Přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku.
2: Copak Zlatovláska, ale jmelí. Všimli jste si, co se letos urodilo jmelí?
3: Strašně. V korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí hnízda.
4: A víte, že jmelí je cizopasník?
3: Děte.
2: No jo, my na to chodíme se synem, každý Vánoce.
3: A co je pravdy na tom, že přináší štěstí?
2: Jistě, jinak by to lidi nekupovali.
4: A jak vy to trháte?
2: No, syn vyleze na strom s pilkou a já čekám dole.
3: A jak se dorozumíváte?
2: Tak já na něj ze zdola zavolám: házej!
4: A co, když je syn hodně vysoko a neslyší?
2: Tak to musím ještě hlasitěji. Házej!
3: A co syn?
2: Syn, když má to jmelí nařezaný, tak on zase zavolá: tak už bych to hodil!
4: Ale to on to hodí, až když je toho víc, ne?
2: No jo, to je vždycky celá náruč.
3: A to je slyšet? když to dopadne.
2: To víte, že jo, takhle to buchne.
3: Takováhle rána, tomu nevěřím. Vždyť jsou ten větvičky.
2: No nelžu vám, takováhle rána.
4: No, to by probudilo i vola.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte to, proč český železničáři musí stávkovat nejméně 12 hodin? Aby se jasně poznalo, že to není zpoždění. Znáte tu anekdotu, jak ta manželka byla nešťastná, že si manžel vůbec nevšímá, že se k ní chová, jako kdyby byla kus nábytku, že už byla na něj naštvaná, tak se rozhodla, že ho nějak překvapí, že ho vyleká, že aspoň upoutá pozornost a rozhodla se, že si oblékne plynovou masku na obličeji a že ho konečně snad vyvede z rovnováhy. A on přišel a vůbec ničeho nevšiml, říká ahoj a co je k obědu a to. Volal někdo a furt nic a ona se naštvala a říká, prosím tě, je ti vůbec na mě něco divného? On se takhle na ní podíval, ty jsi vytrhla v obočí. Šmíráctví je hrozná úchylka, já si myslím, že ta úchylka začíná už v dětství, já nevím, znáte tu anekdotu, jak se ten malý chlapeček dívá takhle klíčovou dírkou do ložnice rodičů a pak se znechuceně odvrátí a říká sám pro sebe, tak ten ty mě mají tak jsou kecat, abych se nešťoural v nose, že? Vážím dátele americkému kamionákovi Vitek volej před Moskvou, znáte to, a poslal závozníka s kanistrem, aby sehnal někde volej, on došel až do Moskvy, ale vrátil se bez voleje, on na něj řval ten řidič, proč ho nemá, říkal, no prosím tě, já jsem došel až do centra, a někde jsem, pak jsem tam viděl barák a tam bylo napsáno Maus Oleum, že? Tak jsem vystál frontu a než na mě přišla řada, tak ten pumpař umřel, že? Víte, co se stane, když šlápnete po horku do lejna? Je celé vaše. Takový chalupník vyšel v noci z chalupy, že se nadejchá čerstvého vzduchu a najednou kouká na zahradě před chalupou přistává letající talíř a vyběhnou takový tři malinký marťani, že? A on se strašně lekne a utíká a oni česky na ně křiče, nikam neutíkejte, nic se vám nestane, tak on se zastaví a když vidí, že mu opravdu nic nechtějí udělat, že ho nechtějí zabít, tak se s ním dá do řeči, říká, vy tam na Marsu jste všichni takový malinký, půl metru velký. Ano, my tam na Marsu jsme všichni půl metru veliký. A vy tam na Marsu jste všichni takový brčálově zelený. Ano, my Marťani tam na Marsu jsme všichni takový brčálově zelený. A vy všichni tam na Marsu máte takový ty tykadýlka, tady s tím mačila. Ano, my na Marsu, Marťani všichni máme takový tykadýlka. A vy tam na Marsu všichni máte takový zlatý řetězy a takový zlatý náramky a prsteny zlatý, ne, a to jenom my Židi. Ten mužský navštívil druhýho a nějak spolu mluví a ten druhý se ptá, kde byl tak dlouho, že ho dlouho neviděl a on říkal, no víš, byl jsem tam v tom, v těch, no jak se tomu říká, Hergo, doktor to předepisuje po nemocnicky, no v tom, on říká, v lázních, jo v lázních, a v jakých lázních, no v těch, tam, víš, jak se to jmenuje, je to zatím u toho, no Hergo, takhle bychom se daleko nedostali, prosím tě, jak se jmenuje taková ta červená kytka, má to trny, růže. Růžo, prosím tě, jak se jmenovaly ty lázně?

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých frází.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Zakopnem jak

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, co udělá policista jako první, když dostane rozum? Dá výpověď.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezké úterý. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí včera schválila vláda. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě.
3: Co se děje v kraji?
4: Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví budovu střední školy v Moravských Budějovicích. Odhadované náklady jsou 380 milionů korun. Modernizovat chce i střední odbornou školu Nové Město na Moravě s odhadovanými náklady 250 milionů. U španělského občana, který byl v Madridu umístěn do karantény po vylodění z výletní lodi, potvrdili testy hantavirus. Oznámil to španělské ministerstvo zdravotnictví. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Čeští hokejisté podlehli v 6. utkání na mistrovství světa ve Freiburgu Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B druhou porážku. Skupinu už nemohou vyhrát, včerejší soupeři odsunou na 3. místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále, zahraje si ho po 14 letech. Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části dnešním soubojem s Kanadou o 20 hodin a 20 minut.
3: Rádio Jihlava. 101,5.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstích.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já jsem náměsíčný. Napište mi prosím vás na to něco. Tady máte a skočte si s tím do papírnictví. Tam mají léky? Ne, prodají vám přípínáčky a ty si vždycky večer rozsypte okolo postele.

signál, nikdy se spolu nebavíme a slábne nám signál. Nikdy se spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyb,

0: Hledáme signál.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji pěkné ráno. Ministr školství Robert Plaga ke včerejšímu dni zastavil testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Důvodem je špatná komunikace s rodiči a školami a také technické potíže. Některé školy se stěžovaly na výpadky při online vyplňování testování. Kritiku vyvolala také závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků.
5: Jihlava aktuálně.
6: Dvě zebry, které se narodily v loni v jihlavské zoologické zahradě, byly v minulém týdnu přemístěny do zoo v Polsku. V jihlavském chovu tyto samice nezůstaly, aby nebyla ve skupině příbuzná zvířata. O další zebru jihlavská zoo přišla o víkendu i s mládětem uhynula při komplikovaném porodu. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že v odvetě za ukrajinský úder na Starobylsk zahajuje útoky na vojensko-průmyslové objekty, velitelská stanoviště a centra rozhodování v Kyjevě. Vyzvalo též zahraniční diplomaty, aby město opustili. Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Do grandslamového turnaje Roland Garros dnes vstoupí zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou ve francouzské metropoli Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Linda Fruvirtová a Vít Kopřiva.
5: Rádio Jihlava 101.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A opravdu si přede mnou s nikým nechodila? Opravdu. Já si totiž vždycky vybírám chlapy s autem.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí včera schválila vláda. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě.
0: Co se děje v kraji?
1: Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví budovu střední školy v Moravských Budějovicích. Odhadované náklady jsou 380 milionů korun. Modernizovat chce i střední odbornou školu Nové Město na Moravě s odhadovanými náklady 250 milionů. U španělského občana, který byl v Madridu umístěn do karantény po vylodění z výletní lodi, potvrdili testy hantavirus. Oznámil to španělské ministerstvo zdravotnictví. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Čeští hokejisté podlehli v 6. utkání na mistrovství světa ve Freiburgu Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B druhou porážku. Skupinu už nemohou vyhrát, včerejší soupeři odsunou na 3. místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále, zahraje si ho po 14 letech. Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části dnešním soubojem s Kanadou o 20 hodin a 20 minut.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Ladíte Rádio Jihlava, v tuhle chvíli s vámi ve studiu Peťa Hlávková. Jihlavský vodní ráj, zpřístupní venkovní část, a kdy to bude, tak to vám povím za chvíli. Teď další hity.

Ladíte Rádio Jihlava, Jihlavský vodní ráj, zpřístupní venkovní část 20. června. Přibude tam hřiště na plážový volejbal a místa se zastíněním. Podstatně větší investici podnik dokončuje v kryté části akvaparku, kde za víc než 100 milionů korun buduje saunový svět. Některá letní koupaliště v kraji se chystají otevřít ještě o něco dřív. V Lukách nad Jihlavou to bude začátkem června, když bude pěkné počasí. Třebíčské koupaliště Polanka ohlásilo zahájení sezóny už na tento víkend. Teď další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co chodí jednou denně? Pošta. A co chodí dvakrát denně? Pošťák, když manžel není doma.

0: Jistě jste se už někdy v životě nechali obelstít, jinak řečeno jste někomu sedli na vějíčku. Ostatně, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, a tak není divu, že člověk sedne podvodníkovi na lep. Proč se však ve všech uvedených obrazných přirovnáních odkazujících k chycení někoho do pasti vyskytují zmínky o lapání ptáků v vějíčkách a lepu? Protože zmíněné fráze, používané dnes pouze v přeneseném smyslu, dřív doslova popisovaly běžnou praxi chytání ptáků na lepidlo. Když se našim předkům zachtělo chytat ptáky, našli se vhodnou větvičku nebo proutek a potřeli je vrstvou přírodního lepidla. Pak už stačilo jen počkat, až ptáček přiletí a sedne na lep. Nikoli náhodou zní vějíčka, podobně jako větvička. Jde opravdu o starší variantu dnešního výrazu. Když tedy někomu sednete na vějíčku, jste jako ten ptáček, který si chtěl odpočinout na větvičce a místo toho se chytil na lep. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Chci.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM. Ladeč nad Sázavou dostane od kraje bezplatně bývalý dětský tábor výměnou za pozemky u ladečského areálu krajských silničářů, které město kraj daruje. Změnu už projednala krajská rada a doporučila ji schválit krajskému zastupitelstvu. Odkoupit zchátralý tábor, který se léta nevyužívá, loni ladečské zastupitelstvo odmítlo. Za chvíli zprávy, teď další hity.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezké úterý. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy a chtějí začít spolupracovat.
4: Co se děje v kraji?
5: Třebíč připomene 75. výročí takzvaného babického případu konferencí Babice, Rudá Heidrichiáda. Bude 17. června. Události z července 1951 se na Třebíčsku staly ústředním motivem rozsáhlých perzekucí, při kterých byli k trestu smrti odsouzeni i faráři Václav Drbola a Jan Bula. Francie včera v celorepublikovém měřítku zaznamenala nejteplejší květnový den své historie. Meteorologové očekávají, že dnes teploty vystoupají ještě výš. Na některých místech tam může být až 36 stupňů Celsia.
4: Sport.
5: Čeští hokejisté podlehli v 6. utkání na mistrovství světa ve Friburgu Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B druhou porážku. Skupinu už nemohou vyhrát. Včerejší soupeř je odsunul na 3. místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále. Zahraje si ho po 14 letech.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Třebíč chce milionem korun podpořit fungování ordinace už 7. lékaře. Víte za okamžik.
4: Rádio Jihlava. 101.

Rádio Jihlava stále s vámi. Třebíč chce milionem korun podpořit fungování ordinace už 7. lékaře. Pravidla pro poskytování podpory se ale možná změní. Vzniknout má pracovní skupina. Program určený k udržení dostupné zdravotní péče ve městě má Třebíč od roku 2023. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Vávrová, když uděláte koprovku a manžel ji nejí, co mu dáte? Válečkem na nudle.

0: Petra Stála s vámi na rádiu Jihlava. Regionální muzeum v Litomyšli na Světavsku zahájilo výstavu o umění kuchařském, kterou připravilo k 200. výročí vydání slavné domácí kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. Promění se ale bude věnovat i dalším kuchařským knihám a zavede návštěvníky do dobových kuchyní z 19. století. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na Brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký den. Teplotní rekordy včera padly na 5% meteorologických stanic měřících alespoň 30 let. Nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly nad 30. V neděli naměřili rekordní teploty 2/3 stanic. Tropické počasí má být i dnes.
6: Co se děje v kraji?
7: Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví budovu střední školy v Moravských Budějovicích. Odhadované náklady jsou 380 milionů korun. Modernizovat chce i střední odbornou školu Nové Město na Moravě s odhadovanými náklady 250 milionů. Severní Korea dnes ze západního pobřeží vystřelila do Žlutého moře několik raket, včetně alespoň jedné balistické rakety krátkého doletu. Jedná se zřejmě o nejnovější zbrojní test izolované země, která naposledy 19. dubna vypustila několik raket krátkého doletu, což tamní média označila za demonstraci hlavic kazetových bomb.
6: Sport.
7: Kouč českých hokejistů Radim Rulík po porážce na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4 uznal, že soupeřův úspěch byl zasloužený. Češi po teprve druhé porážce s Nory v historii ztratili možnost utkat se dnes s Kanadou o prvenství ve skupině. Naopak jim reálně hrozí postup ze třetího místa a mohou být i čtvrtí.
6: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Příjemné dopoledne, dámy a pánové, dneska už úterní. Datum v kalendáři říká, že je dneska 26. května, tedy už jen pár dnů a bude tady červen. Nicméně zatím je stále květen, teď máme 11 hodin, nebo lehce po 11. No a my tím pádem startujeme naše další vysílání s Fugasem na vlnách 101.1 FM. Tak co vás dneska všechno čeká? Dozvíte se třeba to, že vedro o víkendu přepisovalo rekordy. No a k tomu spoustu dalších zajímavostí. Tak si na všechny informace rozhodně počkejte, páč to bude stát za to. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a ničím nerušený poslech. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
6: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. No a už jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Z legendy muzikálů, jako je Pomáda nebo Horečka sobotní noci, ale i kultovky Quentina Tarantina, Pulp Fiction, je teď režisér. 72-letý americký herec John Travolta uvedl svůj režijní debut po francouzském Cannes i v americkém New Yorku.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Vzácní hosté zavítali do první řady rovnou u palubovky na třetím finále východní konference NBA v Clevelandu. Své milované kavalíry přišli povzbudit popová královna současnosti Taylor Swift a její nastávající Travis Kelce.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Barbaruská diva Rihanna ve svých 38 letech nezahálí a na žhavých fotografiích předvedla, jak sexy může být matka tří dětí. Ukázala kromě svůdného těla i tetování pod prsy, na kterém je egyptská bohyně Isis.
1: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stěžuje si pacient u psychiatra. Můj soused mi chce poslat na dobírku Niagarské vodopády. No a proč si je nekoupíte? On chce za ně moc.

0: Krásný den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska je 26. května, můžeme se podívat do kalendáře, kdo pak má svátek. Tak jsou to Filip, Filipa, Dušan a Hermiona. Tak přejeme všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: Jste dobře naladěni, jste naladěni na vlnách Rádia Jihlava. Dneska máme úterý 26. května a já mám pro vás připraveny dvě pranostiky, které jsou platné pro ten dnešní den. Jedna říká, na svatého Filipa každý ptáček zapípá, nebo na svátek Dušana slunce svítí už od rána. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy. A navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo více než 12,5 tisíce uchazečů. Více než 93% z nich jsou uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Řádný termín pro podávání přihlášek skončil včera. Do systému mohou být nadále zadávány přihlášky podané listinnou formou.
0: Jihlava aktuálně.
1: Dvě zebry, které se narodily loni v jihlavské zoo, byly v minulém týdnu přemístěny do zahrady v Polsku. V Jihlavě samice nezůstaly, aby nebyla ve skupině příbuzná zvířata. O další zebru jihlavská zahrada přišla o víkendu, když i s mládětem uhynula při porodu. Americká armáda podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě zaútočila v jižním Iránu na cíle, mezi kterými byly lodě pokoušející se klást miny a odpalovací rampy. Velitelství označilo pondělní útoky za sebeobranu a doplnilo, že si při pokračujícím příměří zachovává zdrženlivost. Americký ministr zahraničí Marco Rubio po amerických úderech uvedl, že dohoda s Iránem je stále možná.
0: Sport.
1: Český národní tým nezvládl zápas s Norskem, podlehl mu 1-4 a zkomplikoval si vyhlídky na přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále. Po 6 ze 7 utkání má stále 13 bodů. Dnes od 20:20 čeká reprezentaci výběr Kanady. Norové porazili Čechy na mistrovství světa poprvé od roku 2010. Od té doby vyhrál na šampionátech národní tým 10krát v řadě.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme, dámy a pánové, lehce popolední, no a Fuga z vás i v tomto čase vítá při dnešním poslechu Rádia Jihlava. Už za malou chvíli si řekneme další recept a taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny. Taky dál poslouchejte naše vlny 101.1 FM a už za chvilku se dozvíte víc.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými...

free. Posloucháte vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, který má pro vás připraven další recept. Tentokrát to bude batátová polévka s červenou čočkou. Cibuli, česnek, batát a mrkev oloupeme. Cibuli nakrájíme nadrobno, batáty na kostičky a mrkev na kolečka. Česnek prolisujeme a čočku provláchneme. V hrnci rozehřejeme olej a orestujeme na něj cibuli do sklovita. Pak přidáme mletý zázvor, kurkumu, kmín a prolisovaný česnek a všechno promícháme. Přidáme batáty, mrkev a pár minut restujeme. Pak přidáme čočku a zalijeme vývarem. No a pak vaříme do měka, asi tak 25 minut. Nakonec všechno rozmixujeme tyčovým mixérem a podle chuti ještě osolíme a opepříme. No a podáváme s krutonky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, co udělá policista jako první, když dostane rozum? Dá výpověď.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Ulice Dvořákova v Jihlavě získá novou zastávku. Tentokrát západního nástupiště u hospůdky Plechovky. Nová zastávka poslouží linkám MHD projíždějícím Dvořákovou ulicí a zlepší tak dostupnost sídliště u pivovaru, okolí Smetanových sadů i severozápadní části centra města.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední vysílání Rádia Jihlava. Česko v neděli zažilo další tropický den a na 109 ze 171 stanic, které měří déle než 30 let, padaly historické teplotní rekordy. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu bylo nejtepleji v Doksanech a v Plzni Bulevci, kde se teploty dostaly až na 32 stupňů.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB. 304 452 700 304 452 700
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Jsem z

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezké odpoledne. Česko trápí sucho. Nedostatek vody pociťují třeba zahrádkáři nebo majitelé studní. Na některých místech už přišli zemědělci o část úrody. Nejhorší situace je teď hlavně v jižních a východních Čechách. Podle expertů navíc zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v příštích týdnech mělo vydatněji pršet.
0: Jihlava aktuálně.
1: Město Jihlava změní pravidla parkování. Od 6. června bude v sobotu na vybraných zónách nově zadarmo. Výpadek v příjmech z parkovného odhaduje radnice na 2 miliony korun ročně. Španělsko uspořádalo největší festival degustace šneků na světě. Do městečka Lejda, kde jsou právě šneci nejoblíbenějším pokrmem místních, přijelo rekordních 200 tisíc gurmánů, kteří během 3 dnů spořádali 14 tun šneků. Kromě hostiny je šnečí festival věnovaný i živé hudbě, tanci a průvodům, které oslavují katalánskou kulturu.
0: Sport.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku se blíží do bojů o všechno. Češi sice mají jisté čtvrtfinále, ale dobrou pozici před play-off si pokazili výbuchem proti Norsku. Dnes by potřebovali uspět proti Kanadě, která už překvapivě ztratila bod právě s Norskem. Utkání začíná ve 20:20.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v tom našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na rádiu Jihlava. No a nás v následující hodince čeká spousta pohodové muziky, taky třeba ale bulvární okénko, a v něm se podíváme na rázné vyjádření Brada Pitta. Tak si nenechte určitě podrobnosti ujít. Já vám všem přeji hezké odpoledne a posílám další hit.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Brad Pitt řekl dost. Kvůli Angelině Jolie už nechce další svatbu ani děti. Vítejte v bulvárním okénku. Třetí svatba hollywoodského herce Brada Pitta je podle nejnovějších informací po bouřlivém rozvodu s bývalou manželkou Angelinou Jolie definitivně mimo hru. 62letý herec sice od roku 2022 stabilně randí s o 30 let mladší návrháškou šperků, ale oficiální manželský svazek už neplánuje. Podle zdrojů webu PageX z hercova okolí je dvojce ve vztahu velmi šťastná a Pitt si nesmírně užívá klid a podporu, kterou mu jeho pohodová partnerka poskytuje. Nicméně přátelé nepředpokládají, že by do oltáře vstoupil znovu nebo pomýšlel na další potomky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já jsem náměsíčný. Napište mi prosím vás na to něco. Tady máte a skočte si s tím do papírnictví. Tam mají léky? Ne, prodají vám přípínáčky a ty si vždycky večer rozsypte okolo postele.

0: Posloucháte úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 26. května.
1: Okénko.
2: Okénko.
1: Do světa zajímavostí.
0: Kempovali na ulici klidně několik dní před otevřením obchodu jenom proto, aby se k hodinkám dostali. Fronty po celém světě se postupně rozrůstaly na stovky lidí, kteří po nich prostě toužili. V některých městech o víkendu panoval naprostý chaos, zasahovali dokonce i policisté. Všichni je prostě chtěli, ale každý z nich mohl mít jen jeden jediný kus. Mluví se totiž o levném luxusu, to je Royal Pop, z nichž se stal pro letošek globální fenomén ve světě hodinářství. No, já třeba pamatuju jiný globální hodinářský fenomén, někdy tak na přelomu 80. let.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
4: 1, 2, 3.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je 26. května. No a už je jenom čas na to, abych se s vámi rozloučil. Nebo prozatím rozloučil, protože následující dvě hodinky pro vás bude mít nachystány moje kolegyně Katka. No a pak přijde na řadu 16. hodina a to se sem zase vrátím. Tímto vás také zvu. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.

0: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezké úterý. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy a chtějí začít spolupracovat.
3: Co se děje v kraji?
4: Třebíč připomene 75. výročí tzv. Babického případu konferencí Babice, Rudá Heidrichiáda. Bude 17. června. Události z července 1951 se na Třebíčsku staly ústředním motivem rozsáhlých perzekucí, při kterých byli k trestu smrti odsouzeni i faráři Václav Drbola a Jan Bula. Francie včera v celorepublikovém měřítku zaznamenala nejteplejší květnový den své historie. Meteorologové očekávají, že dnes teploty vystoupají ještě výš. Na některých místech tam může být až 36 stupňů Celsia.
3: Sport.
4: Čeští hokejisté podlehli v 6. utkání na mistrovství světa ve Friburgu Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B 2. porážku. Skupinu už nemohou vyhrát. Včerejší soupeř je odsunul na 3. místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále. Zahraje si ho po 14 letech.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Pěkné úterní odpoledne, ladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Víme, že kraj Vysočina hledá firmu, která postaví budovu střední školy v Moravských Budějovicích. Další informace už za chvíli.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.
7: Rádio Jihlava.

0: odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví budovu střední školy v Moravských Budějovicích. Odhadované náklady jsou 380 milionů korun. Modernizovat chce i střední odbornou školu Nové Město na Moravě s odhadovanými náklady 250 milionů. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.
1: Tak to pochop.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko rozbit.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A opravdu si přede mnou s nikým nechodila? Opravdu. Já si totiž vždycky vybírám chlapy s autem.

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Víme, že dvě zebry z jihlavské zoo byly v minulém týdnu přemístěny do zoo v Polsku. Podrobnosti přidám za moment.
1: Hravé jaro na rádio Jihlava.

0: Z Rádia Jihlava zdraví Katka, krásný den vám všem. Dvě zebry, které se narodily v loni v jihlavské zoologické zahradě, byly v minulém týdnu přemístěny do zoo v Polsku. V jihlavském chovu tyto samice nezůstaly, aby nebyla ve skupině příbuzná zvířata. O další zebru jihlavská zoo přišla o víkendu i s mládětem uhynula při komplikovaném porodu. Teď ale zpátky k hitům, Rádia Jihlava přijme pěkný den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.

řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

se vpím a tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Okresní soud v Teplicích dnes vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmínečné propuštění z vězení se zkušební dobou na 3 roky. Někdejší politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za znásilnění. Soud se stotožnil s návrhem žalobce a obhájkyně. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy a další pobyt za mřížemi nedoporučila.
2: Co se děje v kraji?
3: Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví budovu střední školy v Moravských Budějovicích. Odhadované náklady jsou 380 milionů korun. Modernizovat chce i střední odbornou školu Nové Město na Moravě s odhadovanými náklady 250 milionů. Severní Korea dnes ze západního pobřeží vystřelila do Žlutého moře několik raket, včetně alespoň jedné balistické rakety krátkého doletu. Jedná se zřejmě o nejnovější zbrojní test izolované země, která naposledy 19. dubna vypustila několik raket krátkého doletu, což tamní média označila za demonstraci hlavic kazetových bomb.
2: Sport.
3: Kouč českých hokejistů Radim Rulík po porážce na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4 uznal, že soupeřův úspěch byl zasloužený. Češi po teprve druhé porážce s Nory v historii ztratili možnost utkat se dnes s Kanadou o prvenství ve skupině. Naopak jim reálně hrozí postup ze 3. místa a mohou být i 4.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky víc o tom, že včelařský kroužek při základní škole v Bobrové na Žďársku letos slavil 20 let existence. Další informace za chviličku.
2: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

Z rádia Hlava zdraví Katka, hezké odpoledne. Včelařský kroužek při základní škole v Bobrové na Žďársku letos slavili 20 let existence. Vznikl spíše náhodou z včelího roje usazeného v zahradě jedné z učitelek. Děti ale kroužek stále baví. Ke včelaření přivedla desítky dětí a nadchla pro ně i několik pedagogů. Ve školní včelnici pořádá také pravidelné prohlídky pro děti z jiných škol. Třeba včera ji navštívila místní mateřská škola. Teď ale zpátky k hitům rádia Hlava, přejeme krásné odpoledne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co chodí jednou denně? Pošta. A co chodí dvakrát denně? Pošťák, když manžel není doma.

0: Ladíte rádio Jihlava, pěkné odpoledne. Víme, že Jihlavský vodní raj otevře venkovní část ve druhé půli června. Další podrobnosti už za pár minutek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Jihlavský vodní ráj zpřístupní venkovní část 20. června. Přibude tam hřiště na plážový volejbal a místa se zastíněním. Podstatně větší investici podnik dokončuje v kryté části akvaparku, kde za více než 100 milionů korun buduje saunový svět. Vstupné k venkovním bazénům vodního ráje v Jihlavě bude vyšší přibližně o 10%. Takové jsou novinky z našeho města, teď další hity rádia Jihlava pro váš lepší den.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo více než 12,5 tisíce uchazečů. Více než 93% z nich jsou uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Řádný termín pro podávání přihlášek skončil včera. Do systému mohou být nadále zadávány přihlášky podané listinnou formou.
2: Jihlava aktuálně.
3: Dvě zebry, které se narodily loni v jihlavské zoo, byly v minulém týdnu přemístěny do zahrady v Polsku. V Jihlavě samice nezůstaly, aby nebyla ve skupině příbuzná zvířata. O další zebru jihlavská zahrada přišla o víkendu, když i s mládětem uhynula při porodu. Americká armáda podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě zaútočila v jižním Iránu na cíle, mezi kterými byly lodě pokoušející se klást miny a odpalovací rampy. Velitelství označilo pondělní útoky za sebeobranu a doplnilo, že si při pokračujícím příměří zachovává zdrženlivost. Americký ministr zahraničí Marco Rubio po amerických úderech uvedl, že dohoda s Iránem je stále možná.
2: Sport.
3: Český národní tým nezvládl zápas s Norskem podle helmu 1-4 a zkomplikoval si vyhlídky na přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále. Po 6 ze 7 utkání má stále 13 bodů. Dnes od 20:20 čeká reprezentaci výběr Kanady. Norové porazili Čechy na mistrovství světa poprvé od roku 2010. Od té doby vyhrál na šampionátech národní tým 10krát v řadě.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině, stále je úterý 26. května a Fugas už je opět za mikrofonem Rádia Jihlava a je připraven vám nadále nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Opět jsem si pro vás připravil spoustu nejrůznějších záležitostí. Třeba se můžeme namátkou těšit na informaci o tom, co se kdy důležitého stalo právě 26. května. A taky pro vás budu mít informaci o tom, jak by měli žít muži po 40. A další nejrůznější informace a zajímavosti. Tak si na ně rozhodně počkejte. Já přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
2: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM. Vaše starosti.
1: Přepodání daňové přiznání.
2: Pane, člověk stejně musí
3: ovíhat. Na hlavu, víc nám nedovolíme.
1: Sotky za odpady.
0: Na naši hlavu. Po 40 už tělo muže nedá nic zadarmo. To, co dříve fungovalo samo, najednou vyžaduje péči, pozornost a často dokonce i změnu přístupu. Nemusí jít přitom o žádné drastické změny, ale spíše chytré návyky, které tělu pomohou, aby vydrželo v co nejlepší kondici až do vysokého věku. Třeba pravidelný pohyb, zejména silový trénink a aerobní aktivita, je klíčové pro udržení svalové hmoty, funkčnost těla a prevenci chronických onemocnění. Kvalitní spánek, méně stresu, vyvážená strava, bohatá na bílkoviny a vlákninu a také pravidelné preventivní prohlídky. To všechno je základem dlouhodobého mužského zdraví.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V porodnici dva tatínci. To je smůla. Musel jsem manželku přivést dva dny před koncem dovolené. No to mi povídejte. Já ji musel přivést půl hodiny před svatbou.

Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte úterní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 26. května. No a my se můžeme podívat, kdo se kdy právě 26. května narodil. Tak třeba herec Martin Zounar, spisovatelka Linda Rakušanová, neboli Horská, herec Martin Donutil, ale taky třeba americký zpěvák Lenny Kravitz. No a pokud vy jste se někdo narodili 26. května, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Krásné úterní odpoledne při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Ulice Dvořákova v Jihlavě získá novou zastávku. Tentokrát západního nástupiště u hospůdky Plechovky. Nová zastávka poslouží linkám MHD, projíždějícím Dvořákovou ulicí a zlepší tak dostupnost sídliště u pivovaru, okolí Smetanových sadů i severozápadní části centra města.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stav.

přijali z vesmíru a obrázky z Kosova před světem na útěku. Ubran novověku, novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova před světem na útěku. Ubran novověku, novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

které má, mě se ztratilo. Jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk sídly a uletím všem. Má vnuk sídly a uletím všem.

0: Pleta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Hezké odpoledne. Česko trápí sucho. Nedostatek vody pociťují třeba zahrádkáři nebo majitelé studní. Na některých místech už přišli zemědělci o část úrody. Nejhorší situace je teď hlavně v jižních a východních Čechách. Podle expertů navíc zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v příštích týdnech mělo vydatněji pršet.
7: Jihlava aktuálně.
8: Město Jihlava změní pravidla parkování. Od 6. června bude v sobotu na vybraných zónách nově zadarmo. Výpadek v příjmech z parkovného odhaduje radnice na 2 miliony korun ročně. Španělsko uspořádalo největší festival degustace šneků na světě. Do městečka Lejda, kde jsou právě šneci nejoblíbenějším pokrmem místních, přijelo rekordních 200 tisíc gurmánů, kteří během 3 dnů spořádali 14 tun šneků. Kromě hostiny je šnečí festival věnovaný i živé hudbě, tanci a průvodům, které oslavují katalánskou kulturu.
7: Sport.
8: Mistrovství světa ve Švýcarsku se blíží do bojů o všechno. Češi sice mají jisté čtvrtfinále, ale dobrou pozici před play-off si pokazili výbuchem proti Norsku. Dnes by potřebovali uspět proti Kanadě, která už překvapivě ztratila bod právě s Norskem. Utkání začíná ve 20:20.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Krásné úterní odpoledne, při poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugas dneska s datem 26. květen. To nám pokračuje, no a my se už za chvilku dozvíme, na co si dát pozor, když si na dovolené půjčujete auto. Tak si podrobné informace určitě nenechejte ujít a mezi tím poslouchejte další hity na vlnách 101.1 FM.
7: Rádio Jihlava 101.1.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Pronajmout si v zahraničí auto je často nejefektivnějším způsobem, jak opravdu dobře poznat cílovou destinaci. Záleží však nejen na vhodném výběru půjčovny a samotného přibližovadla, ale také na zásadním opatření, které většina turistů podceňuje. Než s ním odjedete vstříc dobrodružství, nezapomeňte detailně zdokumentovat současný stav auta ještě v půjčovně. Nahrávejte, foťte a všechno v detailu.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stěžuje si pacient u psychiatra. Můj soused mi chce poslat na dobírku Niagarské vodopády. No a proč si je nekoupíte? On chce za ně moc.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Zahrádkářský servis.
0: Konec května na zahradě je obdobím hlavní výsadby teplomilné zeleniny, přímých výsevů a péče o trávník. Po pominutí rizika jarních mrazů se naplno rozjíždí sezóna a zahrada vyžaduje specifické úkony. Takže čekají nás další pěkné letní dny, tak se do toho můžete rovnou pustit.
1: Zahrádkářský

0: co mě nemiluju.
1: Na rádiu Jihlava jsou právě teď pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy, tak pojďte společně s námi zavítat do světa muzikantů.
2: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
1: Z legendy muzikálů, jako je Pomáda nebo Horečka sobotní noci, ale i kultovky Quentina Tarantina, Pulp Fiction, je teď režisér. 72-letý americký herec John Travolta uvedl svůj režijní debut po francouzském Cannes i v americkém New Yorku.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Vzácní hosté zavítali do první řady rovnou u palubovky na třetím finále východní konference NBA v Clevelandu. Své milované Cavaliery přišli povzbudit popová královna současnosti Taylor Swift a její nastávající Travis Kelce.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.
1: Shine bright like a diamond. Barbaroská diva Rihanna ve svých 38 letech nezahálí a na žhavých fotografiích předvedla, jak sexy může být matka tří dětí. Ukázala kromě svůdného těla i tetování pod prsy, na kterém je egyptská bohyně Isis.
2: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
4: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.

0: 101 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní. Špínu jedný noci jako hygiena raní. Velká voda slzí, který spláchnou noční.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy a chtějí začít spolupracovat.
0: Co se děje v kraji?
1: Třebíč připomene 75. výročí takzvaného babického případu konferencí Babice, Rudá Heidrichiáda. Bude 17. června. Události z července 1951 se na Třebíčsku staly ústředním motivem rozsáhlých perzekucí, při kterých byli k trestu smrti odsouzeni i faráři Václav Drbola a Jan Bula. Francie včera v celorepublikovém měřítku zaznamenala nejteplejší květnový den své historie. Meteorologové očekávají, že dnes teploty vystoupají ještě výš. Na některých místech tam může být až 36 stupňů Celsia.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté podlehli v 6. utkání na mistrovství světa ve Friburgu Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B 2. porážku. Skupinu už nemohou vyhrát. Včerejší soupeř je odsunul na 3. místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále. Zahraje si ho po 14 letech.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Další úterní podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava s Fugasem je před námi, no a v té vás čeká bulvární okénko. Dáme si taky pohádku a nebo se dozvíme, jaké teploty se kdy naměřily právě v tento den. Tak vám všem přeji hezký podvečer, dobrou náladu a pohodový poslech.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Brad Pitt řekl dost kvůli Angelině Jolie. Už nechce další svatbu ani děti. Vítejte v bulvárním okénku. Třetí svatba hollywoodského herce Brada Pitta je podle nejnovějších informací po bouřlivém rozvodu s bývalou manželkou Angelinou Jolie definitivně mimo hru. 62letý herec sice od roku 2022 stabilně randí s o 30 let mladší návrhářkou Šperků, ale oficiální manželský svazek už neplánuje. Podle zdrojů webu PageX z hercova okolí je dvojice ve vztahu velmi šťastná a Pitt si nesmírně užívá klid a podporu, kterou mu jeho pohodová partnerka poskytuje. Nicméně přátelé nepředpokládají, že by do oltáře vstoupil znovu nebo pomyšlel na další potomky.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, co udělá policista jako první, když dostane rozum? Dá výpověď.

0: Hezký úterní podvečer vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas, který vám právě teď ve vlnách 101.1 FM nabízí pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Pane policisto, halo, pane policisto!
3: Co se děje?
2: Ukradli mi kolo.
3: Moment, moment, uklidněte se a nejprve mi budete odpovídat na pár otázek, ano? Tak, měl jste na tom kole zvonek? No, neměl. Tak, dobře. Měl jste na tom kole odrazky? Taky ne. Aha, tak milej zlatej, to bude za 500.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: štěstí. Jste dobře naladěni, jste naladěni na vlny Rádia Jihlava. Dneska máme 26. května a tak se můžeme podívat do pražského Klementina, jaké hodnoty byly naměřeny kdy právě v tento den. Tak zatím nejtepleji bylo 26. května v roce 1868, kdy bylo 31,5 stupně. Nejstudenější 26. květen byl v roce 1867, kdy bylo jen 2 stupně nad nulou. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 16,1. Tak dámy a pánové, s touto informací se pro dnešek Fuga sloučí, přeje vám hezký zbytek úterního večera, strávený s rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 dopoledne. A do té doby čau bas Fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Okresní soud v Teplicích dnes vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmínečné propuštění z vězení se zkušební dobou na 3 roky. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Soud se ztotožnil s návrhem žalobce a obhájkyně. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy a další pobyt za mřížemi nedoporučila.
0: Co se děje v kraji?
1: Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví budovu střední školy v Moravských Budějovicích. Odhadované náklady jsou 380 milionů korun. Modernizovat chce i střední odbornou školu Nové Město na Moravě s odhadovanými náklady 250 milionů. Severní Korea dnes ze západního pobřeží vystřelila do Žlutého moře několik raket, včetně alespoň jedné balistické rakety krátkého doletu. Jedná se zřejmě o nejnovější zbrojní test izolované země, která naposledy 19. dubna vypustila několik raket krátkého doletu, což tamní média označila za demonstraci hlavic kazetových bomb.
0: Sport.
1: Kouč českých hokejistů Radim Rulík po porážce na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4 uznal, že soupeřův úspěch byl zasloužený. Češi po teprve druhé porážce s Nory v historii ztratili možnost utkat se dnes s Kanadou o prvenství ve skupině. Naopak jim reálně hrozí postup ze 3. místa a mohou být i 4.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V porodnici dva tatínci. To je smůla. Musel jsem manželku přivést dva dny před koncem dovolené. No to mi povídejte. Já ji musel přivést půl hodiny před svatbou.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chceš mít celý den dobrou náladu? Dej si do ranního kafe lžičku koňaku. No já jsem to zkoušel, ale to se nepodařilo. Jak to nepomáhalo to? No to nevím. Nikdy se mi nepodařilo do rána zachránit tu lžičku koňaku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co chodí jednou denně? Pošta. A co chodí dvakrát denně? Pošťák, když manžel není doma.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Až jednou řekne, stačilo to, tak já jdu. Pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekne,

z nás tratí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava. You know you drive me up a wall, the way you make good.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Surio Mario, a ještě nám řekni, jaké máš plány do budoucna.
2: Plány mám, ohromné plány máme, Suřičku Marušku, do budoucna, ohromné plány. Od ministerstva kontroly dostali jsme objednávku na 86 tisíc bambusových rakosek na neplatiče daní. Teď zde bude vládnout i nějaký pan Berňák. A pan Berňák chystá velikou a převelikou akci.
1: Co tom víš, jakou akci chystá pan Berňák?
2: Chystá akci, ty budeš teď platit. Ukaž vyplatu, jako dostali si. Rozděl na dvě hromádky. Tu menší si ve malou domů. Nemáš, jo? Nedáš, jo? Tak z domičku hejdi ven.
1: Surio, nestraš nás, tak strašný to snad nebude. Jak ty to vidíš do budoucna?
2: Nechci být špatná Libuš, ale vidím tu černě.
1: Jaká Libuš?
2: Prorok špatný.
1: A, kněžna Libuše.
2: No.
1: Kněžna Libuše.
2: A jako kněžna Libuše vidím svýma čekmýma očima, že zde nic rovně už dělat nebude se.
1: Ale ty jsi pesimista. Koho, jak jsem se tedy už ptal, budeš volit v příštích volbách?
2: Jako většina daňových poplatníků zde budu volit SOS. A budu volat Spendlohnlo. Neserte mne levý pravý. Já chci zůstat zdravý.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy, a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil za vysvědčení. Ale táto, jak to mám udělat, abych se nestyděl, že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí. Tak všechno je v pořádku, když pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme po smrti.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma, už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: náladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je sice hezké přísloví, ale v sexu neplatí, že s poctivostí nejdál dojdeš.
2: Já si totiž, já taky nejsem úplně nevinátko, já si vedu o svých zážitcích takový malinký deníček.
1: No, to nás zajímá.
2: Vy jste chtěl vědět, jak se, daleko jsem došel,
1: ano,
2: tak
1: ano,
2: mám tady pár svých zápisků, abyste viděli, jak na tom jsem.
1: Tak jsem s tím.
2: Nejsou tady děti. Je to takový lehtivý.
1: Ale no, dobrý, jedeme.
2: Tady, hele, poslouchejte, to je zajímavý.
1: Prosím. Bez emocí.
2: Bez emocí. Hele, potkal jsem jí 12. srpna v pátek.
1: No.
2: V Praze na Václavském náměstí.
1: Hezky to začíná.
2: Šla po chodníku a já jsem za ní šel asi tak 10 kroků, aby si mě moc nevšimla.
1: No.
2: A tak jsme došli pomalu až k muzeu. Pak jsem za ní šel dolů Žitnou ulicí a ve smečkách zatočila opět na náměstí.
1: No, je to zajímavé, co nám tady čteš, ale malinko, jako
2: já to
1: jo?
2: Teď to přijde. Zabočila do Jindřišské ulice a podívala se na mě. A pak šla dál až na Senovážné náměstí.
1: Prosím tě, rycni to, jeď dál, ať se někam dostaneme.
2: Ano, tak tady. Tady už je akce, ano.
1: No?
2: Teď to začíná být napínavý. To už jsme na kulaťáku v Dejvicích. A ještě pořád jdeme. Tady to začíná. Zastavila se u stánku s ovocem a koupila si kilo jablek. Já jsem si také koupil kilo hrušek, 2 kila švestek, kilo vína a 5 banánů jsem si koupil. Já rád banány.
1: Prosím tě. To je reklama na ovoce a zeleninu, nás zajímá erotická stránka věci, no.
2: A tady to je začíná. Málem jsem jí oslovil, ale zalekl jsem se a začal jsem jíst hrušku.
1: Skoč tam ještě 20 stránek, 20 odpočítej 20.
2: 20 stránek, tak tady už tam. No. Jím už 6. hrušku. Míříme směrem na Bílou horu. Hele, začínám jíst švestky.
1: Nemohl bys to nějak urychlit?
2: Urychlit, tak tady... Jo, tady jsem to zrychlil, pak jsem si dal jedno pivo na to a to byl... Tady to vzalo takovej... Tady to vzalo takovej přirozenej kalup.
1: No,
2: a to ještě není konec.
1: Ne, jako není konec, to nás nezajímá.
2: To začalo být,
1: to je jedno.
2: By to bylo už...
1: Já myslím, že pro nás to stačí. No. Já bych spíš si udělal takový malý testík, aby jsme zjistili, co se vlastně zač. Rozumíš, aby jsme to
2: poznali. V té oblasti sexuální.
1: Takže já bych potřeba vědět, co tě nejvíc zrušuje.
2: To mám říct tady.
1: Přece kvůli tomu nepojedeme do Berouna.
2: Ne, no. Trošku stydím.
1: Ale prosím tě, to je jedno. Co tě nejvíc zrušuje? No?
2: Já můžu to říct v té budce.
1: To je jedno, běž třeba do budky. No.
2: Už můžu, pane Šmucler.
1: Já nejsem Šmucler.
2: Ale z budky vypadáte jako Šmucler.
1: Z takovýhle budky každý vypadá jako Šmucler.
2: Já to teda řeknu.
1: No. No.
2: Ze všeho nejvíc mě zrušuje svíčková s brusinkama.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

0: odpověď skrytá.
1: Je to dobrý, prostě to je dobrý, to je fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
2: A co hudba k té sbírce básní?
1: Ano, neblázněte, hudby je dost, poslyšte. Dejte se zbytek, se když ta dotyne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, ale to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hlála si s mojím kloboukem, mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom cítím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejní jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nevadí,
2: jo. Děkuju,
1: no,
2: ale,
1: víš, co mám na mysli, jo,
2: tykej.
1: Tu vůni venkova, jo, no já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova, víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtělo něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
2: Jo, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej
1: no,
2: se.
1: Jo,
2: pojď, mám milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
1: No já jsem s tebe blázen. No, hele, hele, ty jsi genius, teda vy jste genius, já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, tak jako šikovný nesmírně, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil jsem, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohrýme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácela, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, no to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalupku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
2: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej.
1: No ven s tím, no.
2: No vy tady. Stoh už do hasína.
1: To je perfektní, no.
2: Počkej, možná, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoh už do hasína, my hasiči však bdíme. Špícímu dýmu vstříc hledíme. To je hezký.
1: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka. Já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát u basických bálech, to obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo, to čpe, to není dobrý, se špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvát jenom sem ze stohem. Člověče, co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte tak, být nám.
2: No tak nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím. To víte, já jsem v podstatě básník.
1: Ale pokoj nejste, s tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.
3: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já si pamatuju na jeden takový svůj výrazný skok přes plot. To bylo, když já jsem se svou budoucí ženou se jel představit své budoucí tchýni a svému budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak jsme tam přijeli a oni tam měli plot, že my ho tam máme do dneška teda. A já jsem přišel k té brance a říkal jsem si, nevejdeš přece jen tak brankou. Předvedeš se, jo? To si nikdy neříkejte tohle. Když vám o něco půjde, nikdy si neříkejte takovouhle blbost. Já jsem samozřejmě chtěl udělat takový ten roznožkový přeskok, jo? Což normálně běžně dělávám. A nevěděl jsem, že ten plutek, že má rozkmit 40 cm vlevo a 40 cm vpravo. Já jsem nasadil ručičku, naskočil jsem a zůstal jsem zapíchnutý. Teď jsem to měl přesně uprostřed ten plot, obě nohy 5 cm nad zemí a jenom jsem vyvažoval, jo. A ten tchán s tou tchýní, ty stáli na zápraží a dívali se na mě. Jako teď jim putovalo tou hlavou, má to ta holka vůbec zapotřebí? A pak teda tchán pochopil, co asi tak pociťuju, jo. Až jenom chlap to může pochopit. A přišel ke mně a podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarády, ale od té doby přes plot neskáču. I když teda vlastně, to bych kecal, my jsme jednou ještě přes ten plot šli, to bylo s Karlem Wagnerem, on za mnou přijel na návštěvu se svým malým synkem a druhý synek, teda můj, řekl, tati, že ten plot nepřeskočí. Říkám, ne Martinku, já už jsem ho jednou přeskakoval. A on říkal, to nevadí, ještě jednou, jo. A tak já si říkám, tak já nevím, no Karel, musíš, já taky musím, jo, protože on se přidal ten jeho taky, jo, že ty taky, tati, jo. A on říká, to musíme, rozumíš, když nás syn o něco požádá, tak musíme přeskočit, jo, to bychom ho zklamali. Říkám, dobře, tak jsme se rozběhli, teda, rozumíte, to je zase takový motivační prvek, že my jsme se tak nabudili, jo, že jsme přes ten plot, ne roznožkou, my jsme s rozběhem ten plot přeskočili normálně. A byli jsme šťastní celý den, až do večera jsme měli sebevědomí, jak někde tady stropu. Jo. Dobře nám ti kluci pomohli, jo. No, já jsem tady už o tom našem malým mluvil. On je to čipera kluk, teda, jako já, on už, když měl 4 roky, jsme přišli jednou do lékárny, tam stála fronta lidí a on se tak podíval a řekl, já blbec, jsem si sebou nevzal hračky. Ty lidi hned dopředu a to, tak potom už měl takový nacvičený etítky, ale on má neuvěřitelnou schopnost, on si vždycky vybere nejkrásnější holku ve společnosti, jo. A to nevím, po kom to zdědil tohle, ale on rovnou k ní, jako my jsme byli na dovolené a tam sedělo nás 20 a teď tam taková krásná 19letá holka a on se k ní hned vydal a říká, já tě budu chránit. A vzal jí hlavu a dal jí pod tričko. Jo. A za chvilku tu hlavu vyndal a říká, a teď bych chránit ty mě. A ti chlapi, všichni, co tam seděli, tak udělali jenom takový... Takže on jedinej to viděl, že jo. Třeba mýho dědu toho lapili úplně jiný věci. Toho lapili koně od malička, on vyrůstal na vesnici, můj děda donutil, který byl báječný vypravěč. A ten potom byl jako dragou na vojně, že jo, pak s koňma jezdil u obce. No a když jsme přišli do cirkusu, já ten cirkus miluju, pro mě to bylo něco úžasného jít do cirkusu. A ten děda seděl vedle mě a protože ty koně miloval, tak on ty lipicány drezíroval z toho hlediště. Jo. On jim dával pokyny, že jo, když oni šli nahoru, tak on je zvedal a šli dolů a on vždycky a mlasknul, jo. Oni povodešli jako tak na dálku, jako prostě jako divák, jo. Si to vychutnával s tím drezérem a představoval si, jak by to on. A stejně tak, když jsme potom měli první auto, což byla taková stará škodovinka, kterou jsme jeli po Třebíči po mém rodném městě, tak moje žena zrovna řídila a on řekl, prr, děvče. Zastav, tady zastavíme u starého Havelky. A on říká, tady je zákaz zastavení, to mě nezajímá, já tady s koňma stál vždycky.
2: Bo Volkem vztahy utužujeme, já jsem tam byl dokonce letos na Silvestra. Musím říct, že jsem tam zažil spoustu krásných okamžiků. On tam má, vole, koně, jo, ustájený. A má tam jednoho koně, Pavel Zedniček, ten kuň se jmenuje Žolík. A on mě ho chtěl, Pavel, po půlnoci ukázat. Říká, Češe, Miro, pojď, já ti ukážu Žolíka. Žolík, člověče, to tě je čipera, jo? Ten ti nepostojí ani chvilku, jo? My jsme tam přišli, měl pravdu, Žolík ležel. A já jsem říkal, Pavle, buď to ten Žolík je ožralý, anebo ti kecali a umře, protože tohle já jsem nikdy neviděl. Já nevěděl, že kůň vůbec leží, jo? Já vždycky viděl koně jenom stát i v noci, jako a najednou kůň ležel. A on říká, prosím tě, on si jenom tak odpočívá. A teď na něho dělal, Žolíčku, no podívej, kdo přišel.

0: Čili tam jsem zažil krásné chvilky. No Bolek mě říkal, měli maturitní sraz teď taky, jo. On to měl teď po 45 letech. A... Skáčeč, já jsem tam přišel, proti mě jde nějaká ženská, jo, a říká mě, ahoj Bolku, jak se máš? Já říkám, z čeho jste nás měla? A ona říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička z České.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dnes přijal naše pozvání do studia, kde to jenom mám. Ano, tady. Jiří Hrzán. Kladu první otázku, ale pozor, chtěl bych velmi stručnou odpověď a prosím o klid v sále. Tak, kolik je vám let?
2: Já vám to klidně můžu prozradit, u mě věk ještě nehraje tak podstatnou roli. Já znám mladíky v 85, starce v 18. Já jsem se narodil... v Táboře. Roku 1900. Takže dneska je mi vlastně jenom pouhý let. No a z toho nejhoršího jsem vlastně venku.
1: My víme i o tom, že to s těmi vašimi zkouškami nebylo tak zcela v pořádku. No a jestli máte nějaké argumenty, prosím, tak je uveďte, braňte se.
2: Já tenkrát jsem vůbec nepil ani nekouřil, jsem v té době ještě sportoval. A jako herec jsem vlastně pozoroval své okolí. Nějaký deníček povinnej, jsme museli nějaký povinný deníček a tam jsme si třeba psali jako, šel jsem po nábřeží a viděl jsem Racka. A zvláštní věc, když jdete po nábřeží a vidíte Racka, jako to je mu to vás nechá velikánsky, že jo. Jako, zase v tom jako, to je Vltava, tam teče voda, asi se bude podobně. Nebo třeba jsem šel a viděl jsem zápis. Viděl jsem pána, jak upadl. Dozadu. Upadl jsem též. Ovšem dopředu. A teď si řešilo to, kdo z nás upadl líp, že jo? Jestli já nebo pán. A taky tam byl takový zápis, kde bylo, viděl jsem občana jistého, to znamená, jsem asi znal, tak jsem ho nechal se ho jmenovat, aby měl nějaký malé zaměstnání nebo s manželkou, jak si v nádražní restauraci objednává rum. Říkal, je, to je klika, ještě, že jsi to viděl, teď si to báječně hodí. Tak jsem vstoupil do té restaurace, srdcem si, jsem dělal, když jsem světa, jsem tam seděl a... Já jsem viděl... Poukal jsem do stolu. Ten jsem tam úplně sám v té hospodě. Když jsem říkal, tady ty overtýry, ty předehry je dost, tak jsem po vzoru toho pána skřikl. Rum! Vyšel ten plafusácký pikolík, že jo? Říkal, co jsi chtěl? Karle, pojď sem. To je pěkný blbec. On nám to udělá ještě jednou. Vyšlo bratr, taky plafusácký. Říkali, co pak chceš, blbeč?

0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černý nos.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu, všichni přihlížejí, jsou pav a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představy smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký, jak cumel, a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanu, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím vás, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt váš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat tatínka nebylo vidět. Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milost páni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvíli se povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Jen malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do peřinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni ze zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Cimrmanovi žáci si v posledním ročníku školy troufli i na útvar tak náročný, jakým je bezesporu opera. On sám nastudoval s absolventy svou vlastní jednoaktovou operu V chaloupky stínu. Je veliká škoda, že se z tohoto úsměvného dílka dochovalo pouze libreto. Hudební složku se nám nepodařilo najít až na jediný, sice cenný, ale skutečně malý střípek. Totiž za poslední slovo libreta, za slovo ejchuchu, si Cimrman načrtl několik notových linek, myslím, že pět.
2: Pět.
1: A do nich vepsal plánovaný závěrečný akord opery. Tenhle ten. A to je také vše, co se z té hudby dochovalo. I když nebývá zvykem uvádět operu bez hudby, my se domníváme, že kvalita Cimrmanova libreta nás k tomu opravňuje. Prosím kolegy, aby upravili scénu. A já vám mezi tím přečtu osoby a jejich obsazení. Soused Jíra, hlavní postava opery, Pavel Vondruška, bariton. První soused, Zdeněk Svirák, také dost hlavní postava. Bas bariton. Druhý soused, Bořivoj Penc, bas. Třetí soused, Ladislav Smoljak, tenor bufo. A čtvrtý soused, G.A. Rumlena, soprán. Hej holá, sousede! Hej holá! Hola! Hola! Hola! Hola! Hej holá, sousede! Hej holá! Hej holá! Hej holá!
2: Zdá se, že mě někdo volá. Kdo to může být? Kdo mě tady ruší a nedá mi klid, když jdu domů s nůší? Kdo to může být? Není to snad Pěnkavice?
3: Chacha! Chacha!
2: Nebo zvonek ze zvonice?
3: Chacha! Chacha!
2: Raději se rozhlédnu, kolem sebe pohlédnu.
3: Raději se rozhlédne, kolem sebe pohlédne.
2: To jsem se lek a zastyděl, že jsem vás hnedle neviděl. Já se tu plahočím, žízní snad zhynu. Vy si tu sedíte v chaloupky stínu.
1: V chaloupky stínu, dobře.
4: Dobře. Dobře.
5: Dobře.
1: Dobře.
4: Dobře.
1: Dobře.
5: Dobře.
1: Dobře.
4: Dobře.
1: Dobře.
5: Dobře.
1: Nám.
4: Pověz, Jiro, kde jsi byl? A jak jsi tam pořídil?
2: Byl jsem ve městě porozhlédnout se po nějaké nevěstě.
3: Hleďme ho!
2: Vyšel jsem hned za rozbřesku.
3: Hleďme ho!
2: Zvolil jsem si mezi poli stezku.
3: Hleďme ho!
2: A i kroky? To vzletěl skřivánek. A zpívá. Zpívá. Až to v srdci hraje. Hlásej, ptáčku, hlásej. Hlásej, dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Aj, dobrý den. Strávěraný kvítek v

0: máš?
1: Chodil jsem po náměstí, neměl jsem žádné štěstí. Ženských tam bylo jako fůle včel, tu, co jsem hledal, jsem však nenašel.
2: Jaká by byla dle tvého gusta? Maličká, dlouhá, tenká, či tlustá?
1: Hledal jsem nevěstu s holou zadnicí, která by nezhrdla chudou světnicí.
3: Pověz, Jiro, na mou duši, proč jsi hledal ženu s nůší?
1: V nůši mám, sousedé, deku na přikrytí, abych ji nevedl snahou žití.
4: Ženy se ti zachtělo, Jiro. K čemu? Není ti lépe samotnému?
1: Domek by mi vysmíčila. Domek by mi vysmíčila. Domek by mi vysmíčila. Ženuška ta moje milá.
5: Což bys to sám nesvedl?
1: Vysmíčiti. Vysmíčiti. S tím si umím poradit ti. Zamésti a vymést smetí. Kdo by mi však rodil děti?
3: Pravdu máš.
4: On pravdu má.
3: Pravdu máš.
4: On pravdu má.
3: Pravdu máš.
4: On pravdu má.
3: Děti, jak známo, vznikají, když se dva mají rádi. Smysl pro pořádek však nemají. Vysmíčený domek ti zase zaneřádí.
1: Pravdu máš.
3: Já pravdu mám.
4: Rozmysli si, Jiro, rozmysli. Na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid, můžeš chodit do hospody, karty mastit, pivo pít. Rozmysli si, Jiro, rozmysli. Na své štěstí dobře pomysli.
3: Ty v domečku rozmysli máš svatý si, Jiro, klid, rozmysli.
4: Můžeš chodit do
3: na
4: hospody,
3: své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš rozmysli svatý si, klid, rozmysli. Můžeš chodit do hospody, karty mastit,
4: na své štěstí dobře pomysli.
3: Ty v domečku máš svatý klid, štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid, karty mastit, na své štěstí, karty mastit. Rozmysli si, Jiro, rozmysli. Na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid. Na své štěstí karty mastit.
4: Já v domečku mám svatý klid.
3: Na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid.
4: Na své štěstí dobře pomysli.
3: Ty v domečku máš
1: svatý klid. Já v domečku mám svatý klid. Budu chodit do hospody, karty mastit, pivo pít.
4: Ej, chu, chu!
6: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.